0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože je mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: pacienté, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Největší hity 50., 60. a 70. let. Prožij to znovu, jen na rádiu.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.
7: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio.
4: Hey Radio.

Dobrý den, milí posluchači. A nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: máme, docente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time, rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.

I'm

bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný, klopí zrak k zemi.

všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Letos je to 40 let, co Metallica vydala album Master of Puppets. Uvnitř aktuálního čísla magazínu Spark o téhle desce najdete obsáhlý materiál. No a v dnešním Marotovo Rej si Master of Puppets pustíme. Užijte si Metalliku a přeju kvalitní poslech. Hey!

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

Maroto Vorej je u konce, v dnešním díle jsme si poslechli Metallicu a desku Master of Puppets, která letos slaví 40 let od vydání. V aktuálním čísle magazínu Spark najdete o Master of Puppets obsáhlý materiál, tak si určitě aktuální Spark pořiďte. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Boudyní hudební festival Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.
7: Rocková hitparáda na rádiu Hej.

Zdar a sílu vám, pevné nervy mě a všem bezva poslech přeje autor pořadu Bastič při startu dalšího dílu Hitparády. Tedy pořadu, kterého je mi líto a buď ho časem radikálně změním, anebo se nechám vyměnit. Upřímně mě totiž nebaví hudební domácí lobby fanoušků, kde se vytrácí kvalita a zůstává kvantita. Ale to vše ukáže čas, až začnu doplňovat světové kapely na úkor československých bandů, kde rovněž hledáme kvalitu na úkor vyžebrané lojality zvané kvantita. To jsou slova, co na úvod. Možná na úvod tvrdá slova, ale za mne na místě. Neboť mi to připadá jako pouťový flašinet na obecní slavnosti, kde chtějí ušetřit za každou cenu. Možná se mýlím, ale to ale tady vždycky je a bude. Tak pojďme do dnešního dílu, kde jste opět svými hlasy zamíchali kartami.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviamy.
1: Sviamy, české tradičně vařené pivo.
2: No a já jsem tady zase jako ryba na sucho. Jako první novinku mi dohodila Slibotechna, neb kapele Oxagon bylo slíbeno, že budou nasazeni. Nemám s tím sebe menší problém. Tak jsem pátral, co je to a odkud je to. A hle, Oxagon je plánované osmihranné plovoucí průmyslové město, které je součástí gigantického projektu Neom v Saúdské Arábii. To asi ale nebude ono. Pátral jsem dál jako Hercule Poirot a šedé buňky mozkové mě dovedly k pražské kapele, která datuje svůj vznik do roku 2008. 18, tehdy pod jiným názvem. Pár koncertů a změna názvu. Zajímavostí snad je, že by pěvecký pár měl zaujímat finský pěvec Jane Oksanen. Pojďme si je tedy prubnout ve skladbě The Right One. Tady jsou.
0: Novinka hitparády.

0: byla první novinka, kterou jsme nasadili, a druhou novinkou je nová formace rockové legendy a neskutečného držáka Maco Bergera, nazvaná Alphadrenaline, s aktuální novou deskou S odvahou, jak se zove a jak ji S odvahou naspívali, a já to měl možnost vidět živě v sobotu, a co čert nechtěl, budu na konci léta kmotrem této desky. A protože mi Maco napsal, ať si vyberu z desky, sjel jsem ji a ač mne původně zaujaly jiné skladby, nakonec jsem vybral pátou skladbu na desce s neskutečně divným, až pro mě záhadným názvem skladby Niro Trhana. Budu se muset Maca zeptat, co to znamená, pokud se skladba udrží a nezmizí v nenávratno.
1: Novinka hit parády.

Oxagon jako první a Alphadrenalin jako druhá novinka. Tady jsem ale slyšel Nitro Trhavina v tom textu, takže nevím, jestli ten název Nitro Trhana je správný, jestli tam náhodou není chyba tisku. No to se všechno dozvíme během hlasování v tomto týdnu.

je tady žena žen, Tania Nostalgie. Tady snad nejde ani o zuby či nechty, čím se legendární rockerka drží, ale není to žádná výhra, leč proti dvěma jiným to zase bylo o malý chloupek, který Taniu udržel v naší tancparádě. A to nemusí létat nad hlavou rock'n'roll ani přijít ďábel se svatozáří. To jsem vlastně já tady. Takže paní Kauerová, na scénu a rozbalte to!

Tady je to přesně o tom, o čem jsem hovořil na začátku. Tady je kvalita na úkor kvantity a jinde zase kvantita na úkor kvality. No tak těžko říci, kdo si co vybere. Pojďme dále. Kdy jsi první s pomalým odstupem a klesajícím libidem, cesta kolem světa se patrně oposlouchala a přestože je zpěvák kapely Maria naprosto úžasný frontman, o čem jsem se v sobotu přesvědčil, přestože se známe snad čtvrt století, aniž bych mu měnil plenky, sám to ale nevybojuje a bude třeba zaparkovat auta, zapakovat a zabakovat bagly, zbalit merch a vyvíjet se dál. Teď je to 9. místo.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.
3: Ten náš konopný kamarád. Jakou dát kapele Hardkolony nálepku, kdy v kapele mají lepku? S básníkem Vančurou vydáme se po studecké cestě a napíšeme pár řádků o tom, jaký měl UFOn sen, než ho vyslali tady na zem, kde prach a prachy ovlivňují vše.

Kdyby takovej mimozemšťan vzal DNA od kohokoliv na této planetě a představte si, že si vezme DNA od nějakého pitomce, jak asi musíme potom na jiné planetě vypadat. No nic, pojďme dále. Jinak hardskolony jsou borci, se kterými chcete jít na pivo. Opravdu chcete jít na pivo. Pojďme dál. Dalibor Panther Hlamíček stagnuje se svou novinkou Superbeam z kapely Moravius na stejném místě jako minule, ale zatím se daří. A víte, co si zpívá Dalibor v práci? Jsem ředitel tohoto autobusu, abyste věděli, kde na to všechno bere.

Dojeli jsme na 7. místě, jdeme dál. Ozdoba dámských ložnic, recepcí a pohřbů, Fany se stejnojmenou kapelou sice klesl v žebříčku jako Rosenbergovo libido, ale stále tady je se svým autorským songem a soudě i podle množství koncertů se skladba skutečně líbí. Možná víc než šampónová omladina v kapele. Až na baskytaristu Tomáše Neníčku, který pravidelně hlasuje v této skoro tanc parádě.

0: sranda je, když jsem to pustil bráchovi, brácha říká, ty vole, zahraj mi to na pohřbu. A já mu říkám, a co když ho nejdu dříve, tak to zahraju já tobě. A čekej mi tam nahoře, jako, no, tak jako říkám si v duchu, to ani Fanny netušil, že takováhle věc dojde.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: Tak jsem se vám dozvěděl od Jarky, která má ke kapele Brandy zblízko, že jsem skoro jejich talisman, protože jsou tady od 13. ledna a ne se jich zbavit. Doslova ale napsala, už by se patrilo aj vypadnout a nasadit další novinku. Pokud myslí někoho jiného, klobouk dolů. Pokud myslí nějakou skladbu skupiny Brandy, vážně se obávám, že je nechci poslouchat celý rok a to proti ním skutečně nic nemám. Chápete tu blbinu? Vypadne Brandis, nasadíme Brandis. A kdyby se nechytl, nasadíme další Brandis. A hopsa hejsa do Brandisa, tak to asi nepůjde. Ale kdo ví, co bude? Teď je to opět postup o jednu příčku proti minulému týdnu.

sloužil na vojně v Pezinku na Slovensku, ale stále mě baví některá slova, jako třeba v této skladbě oponovat nebo tieň. Jo, tak jako to si asi už někteří budou muset vygooglit, protože už jsou mladšího data. Pojďme dále, tady Turbo, stálice hitpošky, taneční v plném proudu a legendární rockeři s vypůjčeným kysákem, který se tady v Česku rozhodl rýžovat s kýmkoliv. A poté, co Tajer udělal song s Benem Kristovem, očekávám oživení Dua Eva a Vašek s tímto kytaristou a pak následné angažmá u Kolárovců, protože u něj je možné vše. Sice podivný chameleon, ale proti gustu žádný disputát.

Třetí místo bylo překvapením minule, dnes sice taky, ale méně, neboť je pořadí stejné jako posledně. LTB a Bestie s podtitulem Jack Rozparovač, tedy Láďa Tomis v kurzu, dnes prý bez tataráku, protože si připravili kaviárové tousty a proseko, z čehož mu bude špatně, ale slavit se musí, protože tito bobři od řeky Lučiny v Havířově překonali svůj stín. Z mé strany gratulace a z Láďovy strany otevřený účet. Knajpu si vyberu sám. Jo, prosím vás, nikomu neříkejte, ale Láďu je lepší šatit, jak živit.

Teď to vypadá, že budeme stále stagnovat. Stejně jako minule či předminule je druhé místo permanentně zabukováno skupinou Traktor, která na svých profilech vydala čerstvé prohlášení, že po letech rejdování si dávají pauzu. Oslavy 25 let probíhají, koncerty dojedou a pak si dají blíže nespecifikovanou délku koncertní pauzy, poněvadž taky mají rodiny, jiné povinnosti a souhlasím, že méně je někdy více a dobít baterky byl a je správný tak.

0: a pořád ve stejné sestavě. To jsou frajeři, že?
1: Rekapitulace hitparády.
0: Toto letí, nasadili jsme Alphadrenalin a její skladbu, která sice nese na desce název Nitrotrhana, ale já tomu budu říkat i nadále Nitrotrhavina. Dále Oxagon a skladbička The Right One. Tak, to máme jako novinky. A teď jdeme 10. místo, roková dračice Tania a její Nostalgie. Na 9. místě Bastard a Cesta kolem světa, o které Jules Verne nic neví. Dále 8. Hard Colony a Ufouni, tedy UFO. Na 7. místě řidič autobusu Halamíček a Moravius se skladbou Superbeams. Dále na místě 6. Funny, chci ti slíbit. 5. místo Brandeis a Sen. Na místě 4. Turbo, Time of my life. Na 3. místě Láďa Tomis Band, respektive LTB a skladba Bestie s podtitulem Jack Rozparovač. Na 2. místě Traktor a jejich oslavná óda na čtvrtstoletí rock'n'rollu 5x5.
2: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
3: Funus.
4: Funus.
3: Funus.
4: Funus.
3: Funus.
0: Tak když něco přichází, musí zákonitě něco odejít, a nebo je to naopak? To je fuk, protože teď se válím na rozptylové loučce, kde je v skutku veselo. Rozptylová loučka přilákala broučka a ten hodil krovky rovnou do kytek. No vážně, song k našemu broučkovi, když ho naleznete, sezobného volně letící vrabčák Predátor, ale k němu se přidává kapela Skôr či Neskôr a taky Honza Křížek. Tedy minule nasazené dvě novinky, které se nechytly, protože jsem už to tady říkal, jak my na Ostravsku říkáme, bo. A je to. Co nás čeká? Vlastně první místo, když na to přijde, že jo? No, o tom žádná.

No ne, ne. Moje doga z Yorkshireu právě přišla a opět si lehla k bedně. Takže asi se začíná líbit i Leona Šenková a Jarek Filgas. Nikdy se nedozvíš, k prvenství nemám co dodat. Snad jen vyřadit a schovat na silvestrovskou parádu, protože jinak to tady bude folklorní kolovrátek. Všechny ódy jsem už tady pěl, vy sami jste ze skladby PAF, ale to neznamená, že ji tady budeme točit 100 let. A co ale rád bonzuje, že Leona Šenková s Jarkem Filgasem to vzají za správný konec. A zvláště Leonka teď prožívá vrchol blaženosti, neboť nedávno povila své druhé dítě a my jí přejeme zdraví a štěstí a všechny první místa. Leona Šenkýřka a Jarek Filgas alias Plynář, a tady už je ta písnička Nikdy se nedozvíš na prvním místě. Jo.

Je skutečně neuvěřitelné, jak jim ty hlasy spolu sedí, že? Co říkáte? Jako je to opravdu, no rozhodně lepší, jak Vašek s Eliškou. Pojďme, ale hej rupáci, je tady finále a kakám i já na práci. Vše jsme si řekli, vše jsme si zahráli a já jen připomínám, že v brzké době dojde skutečně ke změně, abych z toho tady měl dobrý pocit a ne být na planetě opic. Ovšem s konopným tátou Alešem v zádech, kde sice trčí sem tam nějaká kudla rádoby přátel, ale i po nich se dá vylézt. S Aldamorem tedy proberu všechno, s Martinem Lepkou vymyslíme nějaké znělky a ježíš, teď jsem dostal spásný nápad. Červenec a srpen, pauza bez hitparády. To si od sebe odpočineme a začneme znovu a jinak, protože se nechci dožít června roku 2030, kdy na prvním místě bude pořád Čenkýřka s Plynařem, druzí budou STS Chvojkovice Brod, Brandy začne zpívat česky a Bastardi si budou stěžovat na hlasy, že se nevyhřívají na výsluní. Kdo ví, co nás čeká? Každopádně skvělé letní dny a hlavně klid, protože méně je někdy více a hlavně mě nehledejte pod modrým tlačítkem na HBBTV, protože to absolutně neprojde. Čus, přijíždí hejbus, aby odvezl pana Jirku zdechnout do houští.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
4: Hvězdného Marilyna Mansona,
3: slavné Arch Enemy,
4: In Flames,
3: Slaughter to Prevail,
4: The Rasmus.
3: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: studijní hudební festival Denverfest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z Farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej. Rádio
0: Hej.
5: Vážení kamarádi, jak se říká, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A bohužel jedno takové neštěstí potkalo našeho milého kolegu Jendu Kulíka. A to takové, že se potloukl na motorce a musí teď být v ošetřování. Ale podle zpráv, které jsem dostal od našeho šéfa, tak to není nic vážného a bude v pořádku. Každopádně držíme Jendovi palce a věřím, že bude brzy zpátky v éteru. Tudíž jste asi, kamarádi, pochopili, že dnešní songy na přání budu odbavovat výjimečně já, monstrózní Alda z Opavského studia. Přeju vám parádní poslech, pěkný večer a už teď posílejte vaše přání přes naše webovky anebo SMSky na číslo 776 006 476. Nějaké zprávičky, nějaké přáníčka už nám tady dorazily na mail, tak já si to pěkně seřadím a hned se do toho pustíme. Ale prozatím pro vás všechny jsou tady Vanastovy věci a Andělé.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, radio,

0: No, tolik tedy vanastovky a anděle. Doufám, že to byly anděle i pro našeho Jendu Kulíka, kterého dneska, dámy a pánové, zastupuji, co se týče songů na přání, co se týče sobotního éteru. Tak jsem si tady otevřel e-mail, posluchač Vašek si přeje traktor my. No, to jsem našel, to tady máme. Píše, ahoj, Jendo, zdravím. Tak třeba Jenda poslouchá. Prosím o tento song k sobotnímu večeru. Díkes, Vašek a Traktor Forever. Ano, souhlasím, Traktor Forever. Posluchačka Čecovka si přeje Dimitri v dobrým i zlým. Dobrá, tedy najdem. Píše tady taky, ahoj, Jendo, zahraj, prosím, od Chrlic k našemu výročí svatby s mojí milovanou Mirečkou. Milujte se a množte se. Souhlas, na to se nedá nic namítat. No a tady píše Míra a Iva, ti si přejí Static X. Ahoj, prosíme zahrát pod Jabloň na zahrádku. Díky, Míra a Iva z Kamenice nad Lípou. Ano, tak přátelé, tyhle ty songy určitě zahrajeme. Já už tady mám připraven tedy ten traktor a my. No, těch songů už tady naskakuje hodně, takže budu mít co dělat a vy, doufám, se dobře bavíte. Doufám, že třeba, protože venku je pěkně, tak něco opékáte, ale snad k tomu pijete pro schlazení i nějaký ten dobrý zlatavý mok, a to já vám přeju samozřejmě, ať vám chutná. A ještě jednou hezký večer.
1: Rádio Hej a song na vaše přání.

0: dobrý, myslím, jsme tady s vámi na rádiu Hej. Postupně si přehráváme vaše songy na přání. Momentálně to byly Dimitri a já jsem slíbil, že budeme hrát taky Static X Destroyer nebo Destroyer pro posluchače Míru a taky Ivu. No a koukám se, co tady máme dál. Posluchačka Vladěnka Andílek si přeje, copak píše: zdravím a přeji do rádia krásný večer a posílám s holkama tatínkovi moc pozdravu a neustále na tebe myslíme. Parkán, krásný vlasy. Tak se podíváme, zdali najdeme, pustíme. Posluchačka Marta Mouka Uhlák s Vlašimi si přeje Sepulturu. Ahoj Honzíku, zdravím do studia a děkuji. Honzíček tady bohužel s námi není, to už jsem říkal, měl takovou malou nehodu na motorce, radši to ještě zopakuji pro ty, co naladili později, ale nebojte se, bude brzy v cajku. No a dneska tedy zaskočím já. No, to si myslím, že by teďka mohlo stačit, co jsem tady našel, ještě kouknu. Boženka tady napsala, tak pro Boženku. Aleš Brychta, Slečná závist. Zdravím do studia a písničku posílám Slavíkovi do spalovny. Dobrá, tak teď postupně si to zase zahrajeme a za chviličku se zase uslyšíme.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Classic X na rádiu, hej. No a k nám se už dovolal jakýsi posluchač. Halo, halo, kdo je tam tady rádio, hej?
1: Ahoj, Aleši, Tomáš Werner.
0: Nazdar, jak se máš, Tomé?
1: Mám se výborně.
0: No tak, tak to je dobrá zpráva, jsem rád, že ses dovolal. Mě to chviličku trvalo, než jsem to zvedl, protože tady mám hodně práce ze songy na přání. Povídej, ty bys chtěl nějaký song, že jo?
1: Jo, prosím tě, mohl bys mě zahrát Daniel Landa Morituritas Saltant?
0: Podíváme se, pokud najdeme, rád pustím, jo?
1: Jo, tak, děkuju.
0: Jo, nemáš zač, Tome, měj se hezky, čau.
1: Ahoj.

0: se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

0: Tisíce songů, napsání Parkán a krásný vlasy. A to mi připomnělo, já už jsem to možná někdy říkal v dopoledním vysílání, když jsme u těch vlasů. Víte, co je zvláštní, že žena se dokáže 10krát vrátit k chlapovi, který stále ubližuje, ale nikdy se nevrátí ke kadeřnici, která jí zkazila vlasy.
1: Na rádiu Hejt neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock and roll.
0: Pro Tomáše teď budeme hrát, který se dovolal. Daniel Landa se našel, pouštíme.
2: Radio Hey. To je fajné.

0: paráda. Tak Sepultura je za námi, teď to trošičku odlehčíme, protože jsme slíbili Božence Aleše Brichtu a slečnu Závist. No a jako další songy tady máme na přání. Pavel nám třeba napsal Skřivo Soudova, ten si přeje Battle Beast, Master of Illusion. Ahoj, dnes by to bylo pro všechny účastníky Siláka Sedlčan a neskromně i pro mě za čtvrté místo a výkon 200 kg. Gratulujeme, gratulujeme, Pavle. Další song budeme posílat Apče, ta si přeje Tři ségry a Franta Morgana. Ahoj, zahraj pro mého manžela Petra Na chatu do pátku. Díky. Tak jo, tak se k tomu postupně dostaneme, přátelé. Doufám, že si užíváte hezky dnešního sobotního večera. Máme krásně teplo, doufám, že u vás neprší. Tady máme trošičku zataženo, ale neprší. Máme tady hice, tady v Opavě tedy myslím. Tak snad nám to vydrží, no snad opékáte třeba někteří, nebo si dáváte, já nevím, pivečko, někdo třeba slivovičku. No však, víte, jak to je. Přátelé, tady třeba u nás na Moravě to mají někteří Češi nebo z Čech velmi těžké, protože když k nám přijedou popíjet, tak většinou pijeme pátek a v neděli, protože my sobotu nemáme, my jedeme v kuse.
1: Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.
2: Zatvrzený a špatně vychovaný.
3: Bez veškeré výchovy, ale duchatý.

0: Tři sestry právě teď dohrály.
1: Hey Radio CZ.
0: Ano, přesně, to je ten éter, který právě teď posloucháte. To jsou ty pecky, které vybíráte právě vy dneska. Hrajeme si songy na vaše přání. My pokračujeme, pochopitelně. František Weber nám napsal ze Sedlce, a přeje si Vionity a Gates of Hell. Čauky, prosím, do Sedlce na altán. Prosím tuto věcičku k pivečku. Děkuji a zdravím, František. No, Franto, závidím pěkně venku, pivečko, určitě burštíček, že jo. A já jsem tady zavřený ve studiu, ale pizzu mi donesli, aspoň teda něco. Stejně jsem tak přemýšlel, jo. Hranatá krabice, v ní je kulatá pizza a ta je rozřezaná na trojúhelníky. To je blázinec toto.

0: 20 hodin 15 minut máme sobotu, pěkně odpočíváme, posloucháme vaše songy na přání, takže v podstatě playlist tvoříte vy. Napsal nám tady Kosovka. Ahoj Aleši, mohl bych poprosit Judas Priest, Pain Killer. Jeník říkal, že vyrazíme v pátek do Cerhenic. Byl jsem připravený s tranzitem, kdyby mu to lehlo. Ale on lehl sám. Děkuji, Kuba Kosovka. No, řeč je, přátelé, o našem Jendovi Honzíkovi Kulíkovi, který teď se musí chviličku dávat dokupy, protože tak nějak se nám natloukl na motorce, tak ještě jednou držíme palce. To jenom, abyste věděli, proč tahle ta zpráva. No a song máme připravený, tak si ho taky zahrajeme.
1: Radio Hey, každý den Big Beat a to nej.

0: Jo. Tak jdeme na další písničku na přání. Dinoušek teďka bude strašně moc rád. Ten si přeje Dogu, nějaký ploužák, tak jsme vybrali Chtěl bych, takhle se jmenuje, Chtěl bych. No a píše, zahraj prosím pro moje báječný páníčky, děkuji Dino Yorkshire, takže i pejšci nám píšou, no paráda. Znáte to? Staré čínské přísloví říká, pes, který kouše, je málo uvařený.
1: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej
2: a nikdy taky pařej.

0: tolik, přátelé, kapela Duga pro všechny pesečky. No, teď bychom měli hrát další song a taky, že jo. Tomáš se z Ubrnic nám napsal a přeje si System of Down Earls. Dobrý večer, zdravím rádio, hej, a prosím o zahrání písničky od Systému. Posílám ji Jendovi, ať se brzo uzdraví. Díky moc, s pozdravem Tom. Díky, Tome.
1: Bez rádia, hej, by byl život zlej.

System of Down za námi právě teď. Další song, ten bude pro Peťulu, ta si přeje Brichtu, budeme rejdit. Ahoj, prosím, zahraj tento song pro našeho kamaráda Dobrůdku na Vysočinu jako poděkování za minulý víkend, kdy jsme slavili moje čtyřicátiny. To zas bylo v Alejích na Blito, že jo?

0: Marku Stouna jsme právě teď hráli Sabaton. No protože hrajeme songy na vaše přání. Je sobotní večer. A samozřejmě ty songy nesmí chybět. Posluchač Prasík nám napsal. Prasík, to je zajímavá přezdívka. Ten si přeje Gaia Messiah a song se jmenuje Království. Zdravíme všechny posluchače rádia Hej a pana moderátora z Rokytnického Mejdanu u Vanilky. Užívejte krásný sobotní večer. No, teď já to říkám.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej.

0: Další SMSka nám tady přistála do našeho opavského studia, tedy respektive na naše telefonní číslo 776 006 476. Ahoj Aleši, můžeš prosím tě pustit Fajkyho song Démon Alkohol? Díky ze srdce moc, tvůj posluchač. Jasně, že můžu, song je nachystán a Fajkyho si teď můžete všichni na rádiu Hej poslechnout.
1: Rádio Hej. Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.

No, drsná věc, přátelé, ale ze života. Tak bacha na to, teď půjdeme na další song. Na přání Šimon z Fary si přeje Status Quo in the Army Now, no tak to určitě najdeme. Zdravím z Fary, s Bedřichem a Halím Belím. A potom jsme tady měli ještě jeden song na přání, jsem tady viděl. No, ono jich tady je více a musím říct, že budeme velmi rádi, když to vůbec aspoň část toho stihneme, tak se už teď dopředu omlouvám, protože tak nějak po té 9. hodině budu končit, trošku to protáhnu, uvidíme. Každopádně nebudu teď zdržovat. Posluchačka Jana a posluchač Honza z Lukavce si přejí Šafránek Lounová, Vím, že ty víš, ahoj, zdravíme všechny posluchače skvělého rádia, hej, a ať přežijeme dnešní tropickou noc. Díky, Jana a Honza z Lukavce. No, musím říct, že nám se tady trošičku rozfoukalo, byly tady velké hice a teď přišel nějaký uragán a tady nám lítaly desky, nám se tady dělá terasa nová, tak doufám, že všechno zůstalo na svém místě. No nic, držte nám palce. Tak jo, jdeme na Šafránka, Vím, že ty víš, a Lounovou, a pak si dáme tedy Status Quo.

0: skvělá věc a já mám strašnou radost, že si ji někdo přál. Status quo in the army now. Posluchač Šimon z Farisy přeje status quo, to tady vlastně teď bylo. To jsem blázen, kam jsem se to dostal v těch mailech. Ano, posluchač Vladimír, ten si přeje traktor a testament. A pak mám pocit, že tady někdo chtěl panoptiko a bátory. Ano, tady jsem to našel, ovšem podepsán není, každopádně je to pro maminku. Tak tím bychom začali.
1: Rádio Hej a song na vaše přání.

0: bylo 21 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.

0: To je taky skvělej oplodňovák tohleto. Traktor a testament. To bylo pro Vladimíra z Holasic. Mám pocit, že to je kousek tady odsud, jestli se nemýlím. Každopádně, za chviličku, Manowar. To mám taky radost toho, že si to někdo objednal. Respektive, přesněji řečeno, objednal si Manowar Tom 80. Ahoj všem, zdravím do studia a rád bych nechal zahrát pro své kamarády Péťu a Honzu do Hrdlořez u Mladé Boleslavy tuto romantickou písničku. Děkuji a přeji všem krásný večer. My vám pochopitelně taky.
1: Hey Radio CZ.

0: War. Taky pěkný kousek. Teď to bude hodně těžké pro mě, přátelé. Je tady slovenština, přišla nám SMS-ka. Prajem krásný večer do štúdia aj poslucháčom rádia. Hej, prosím, zahrajte od The Dead Daisies Black Betty. Je to pre pána Kulíka, nech sa rychle uzdraví. Ďakujem veľmi, pekne s pozdravom, Edita.
1: Hej, hej!
2: Rádio Hej.
1: Perfektná muzika.

0: Tak doufám, že Honza Kulíků poslouchá, to byla totiž skladba právě pro něj, pro uzdravení. No a další song bude pro partu do Mladé Vožice. K vodičkům na zahradu děkujou a přejou si Black Sabbath Paranoid. A pak tady ještě máme další zprávičku. Mářa si přeje Rammstein Angel. Pat a Mat zdraví všechny posluchače Rádia Hej. Paříme ve větru, dešti, bouřce, ale s rádiem Hej je nám hej, díky. No musím říct, že tady nám už taky bouří, nevím, zdali prší, to jsem ještě neskoušel, ale blesky, třesky, plesky tady z okna jsou vidět. Tak pokud jste venku, tak opatrně no, schovejte se někde, ale rozhodně stále mít nalazen tranďák na rádio Hej.
1: Rádio Hej.

Black Sabbath právě teď dohráli. No, přátelé, tady se vyskytla nějaká chyba, každopádně moje. Určitě moje, totiž píše nám opět Peťule. Ahoj, to nebyl Brichta. Můžeš tomu Dobrůdkovi zahrát tu správnou písničku? Díky. Hele, tak musím teda, klepu si popel na hlavu, byla to moje chyba. Nevím proč, ale asi mě zmátl tedy stejný název. Brichtu jsem našel, tak snad se mi to teď povede napravit.

No přátelé, nebojte, nezbláznil jsem se, stala se taková věc, že ta bouřka, která tady začala, tak nám vyhodila elektřinu, vyhodila nám proud na chviličku, tak nám to tady všechno pozhasínalo a chviličku to trvalo, než jsme to tady zase všechno nahodili, několik počítačů, vysílání přehrávače a tak. Tak já jsem právě, nevím, jak daleko jste mě slyšeli, říkal, že musím opět zahrát, tedy respektive napravit chybu, kterou jsem udělal, jelikož jsem zahrál špatný song, měl to být Aleš Brychta, Budeme rejdit, a song si přála Peťule a má to být pro Dobrůdku, tak tomu Dobrůdkovi teď doufám, že to zahrajeme a že nám teda nevypadne proud.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: nonstop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé paprika.

0: want to wear any.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
3: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.

zvláštní tě potkávat. Ve slepé ulici, na malém městě, a dělat, že ukážu ti cestu, a dělat, že ukážu ti cestu.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si